0: ten tešadu na všechny lety na uších, to říká, proč víš? Uží, kdyby pak nechtěl lety. No já nevím, on nechne uží křílat, ne, já jim uží paní. On uží paní, oj, nečo, kdy mi ne umě. Ne? Budá pivar mi až jen. Tak tam budá pivar, ale tu tak ten den tam na. Bisa jadi di turunan keluar ini tak?
1: Iya.
0: Apa aja keluar?
1: Oh,
0: cekolot-kolot.